0: Control Mars Peak.
1: Heading out to the front outside, number one side. I don't have any problem. I just asked for my help.
0: Tempo, Bay. 145, show you a mountain top of front.
1: Very fine. Watch 27.
0: 197.
1: Sending verbal 1 and release to parent.
2: Watch 163, 85 in the middle for the launch coverage.
0: 162.
3: 12525 on the DVS, you do not hear it again.
1: Copy, thank you. Social of 557 39 8588.
3: 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12.